0: Gabriel kráča chodbou, na konci ktorej sú pootvorené dvere riaditeľne.
1: Dlho som vás nevidel, kolego.
2: Ani ja vás, pán riaditeľ.
1: Pak poďte dál a usednete. Pravda, máte lika. Obávam sa, že všechna dobrá místa sú již obsazená.
0: Gabriel zdvíha zo stoličiek okolo doktora otvorené knihy.
2: A, Bradbury. Lem? A bratia Strugacky? Sami rozprávkari. Ale ináč vybraná spoločnosť. Čo zaujímavého študujete, doktor?
1: Ale pouze doplňuji své nedostatečné vzdelání v The Economist. Možná ste slyšel o planete Sirius.
2: Ano.
1: Siriové sú dva. Svítící a tmavý. Toho tmavého zakreslil do mapy jistý africký kmen kdysi před 500 lety. Jenomže novodobí vědci jej objevili teprve v roce 1889.
2: No a?
1: No uvědomte si, co říkám. Odkud mohl nějaký primitivní kmen něco vědět o hvězdě, která nesvítila?
2: Odkud?
1: No právě. Přece odsaď, kde rostou baobaby.
0: Gabriel odloží tašku a posadí sa.
1: A co táto planeta, na ktoré se vezeme, jež nás unáší vesmírem? A co iné planety, na nich se nevezeme? Je na nich život? Nebo dokonce civilizace? Ty si predstavují ako skleník, na němž se uchytilo semínko. A ono pak nejenom, že vyklíčilo, ono vyrostlo, dozrálo a rodí plody. Tento úspěšný skleník nebyl určitě jediný. Dokazuje to zákon plození, který funguje v celém vesmíru, tak jako funguje i v lidském těle. No a toto všechno se odehrává nad našima hlavama denně. V minulosti, v současnosti a velmi pravděpodobně se bude i v budoucnosti, protože to vesmírné divadlo je věčné.
2: Povedali ste divadlo, pán doktor?
1: Ano, divadlo, pane magistře.
2: Takže divadlu priznávate právo na život?
1: No, nikdy jsem ho nepopíral, jenom ho nemám rád.
2: Nechápem. Prečo?
1: Moje žena Viola byla herečka.
2: Neúspešná?
1: Ale naopak.
2: Ďakujem.
1: Ale na prvním místě je u mě stejně muzika. Ještě jako kluk jsem celé noce proseděl u rádia a lovil jí véteru. U rádia jsem pak měl nastavený magneťák, kterým jsem nahrával vše, co mne zaujalo. Tak jsem plul noc co noc v tónech. Mé největší dobrodružství. Nic, co by se mu vyrovnalo, jsem nezažil. Poruchy na planetě Země. Zvuky v nejbližším vesmíru. Občas cinknutí hvězdy o hvězdu, jak se míjeli. Pane na nebi, to byla krása.
2: Dnes už nie je?
1: Dnes? Sotva něco naladím, usnu. A pak s přibývajícím věkem zvonění hvězd ubývá. Komu by taky zvonili? Básnici vymřeli. A nebo hluchnu?
2: Básnici se premenili na astronautov. Bonsoir.

počty zaslúžia si uznania a pocty. Nepriznával som im význam, teraz im ho ale priznám. Zachránili rodný kraj. Populárna hudba, hraj!

Na Litere doznela rozprávková hra Ľubomíra Feldeka Kráľovstvo pre každého. Účinkovali Eduard Bindas, Anton Glézl, Viera Bálintová, Vlado Minarovič, Hanna Kostolanská, Zita Furková, Gustáv Legeň, Erika Bauerová, Marian Labuda, Jela Lukešová, Jozef Hanúsek, František Bača a Dušan Blaškovič. Scénická hudba Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, zvuk Ada Rehorová a Jozef Dobák, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1970.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Slávky Liptákovej Posledné veci. Čítali Lucia Hurajová a Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Jan Tomandl. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Báseň nebo píseň, je to jedno. Obojí je jako když dloubneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinkej, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina, do které se vejdeš celý. Báseň nebo píseň, je to jedno.

0: Ďakujeme. Čas je vzácny. Nebudeme už hovoriť žiadne úvodné slova. Pôjdeme rovno k dnešnej našej téme, pretože chceme dať priestor aj vám. Pán prezident, vítajte. Ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie. A hneď začnem tým, čo si myslím, že zaujíma a trápi aj ľudí, ktorí tu sedia. To je tou úlohou intelektuála v politike. Ja si pamätám na jeden článok zo začiatku 90. rokov, ktorý napísal známy český novinár o roku 1968, že to bol koniec intelektuálov v politike, aj keď ja si myslím, že aj po tých 60. rokoch sa ešte objavovali osobnosti, ktoré mali čo povedať, po ktorých dokonca ostali aj zobrané spisy a také, ktoré sa dajú čítať. Dnes, keď sa pozrieme okolo seba, a teraz nemusíme len blízke okolie, nemusíme sa pozerať len na nášho mladého premiéra, ale na francúzského prezidenta Sarkozyho, na amerického nového, ešte nemenovaného, ale už zvoleného prezidenta Obamu, tak sú to všetko sympatické, pekné, mladé tváre. Výhodou je, keď majú vedľa seba sympatické, pekné, mladé ženy. Len ako si tie hodnoty a to počúvanie, to, že by sme o nich vedeli už predtým, to, že by sme so záujmom čakali, čo povedia, to mám pocit, že trochu chýba.
1: Ja bych rád především poděkoval za pozvání do Zvolenu na tento festival a poděkoval vám za vlídné přijetí, za to, že jste sem přišli. Pokud jde o roli intelektuála v politice, mám ten dojem, že nejprve je třeba si říci, koho rozumíme intelektuálem. To není pouze člověk, který co si vystudoval, je v něčem odborníkem. To je člověk, který, aspoň jak já tomu rozumím, to je člověk, který vnímá takové širší souvislosti jevů, hlubší souvislosti, historické souvislosti, přemýšlí o tom a jakýmsi způsobem sám svou osobností ručí za pravdy, které říká. A pakliže takto definujeme intelektuála, opravdu zjišťujeme, že jich je po čertech málo v té politice, že by jich mohlo být víc, protože to je přesně to, co dnešní svět potřebuje. Určitou dalekozrakost. Vidět nejen to, co se stane před volbama, ale vidět i to, co se stane za 10-15 let, co potká naše děti či vnuky. Jakási dalekozrakost, jakási prozíravost i ochota riskovat své postavení, svou funkci v zájmu menšinového názoru, anebo si naopak umět získat důvěru i s tím, že si lidé myslí, on asi ví, co dělá. My sice ten názor nezdílíme, ale nech to dělá, zvolili jsme ho, protože mu věříme. Že zkrátka a dobře, myslím si, že těch intelektuálů by bylo zapotřebí víc v politice a že ta politika se povážlivě stává a má to bezpočet hlubších důvodů v celém pohybu soudobé civilizace. Ta politika, že se stává čím dál víc jenom jakousi technologií moci. Dneska, když se řekne, že něco má politické pozadí, politické souvislosti, že to skrývá politický záměr, tak se tím v podstatě myslí, že to má nějaké špinavé pozadí, špinavé souvislosti, špinavý záměr. Ta politika opravdu nemá dobré jméno a čím dál víc jakoby spočívala v umění bruslit, intrikovat, pohybovat se v zákulisí, rychle a snadno si získávat oblibu bez ohledu na ty dlouhodobé zájmy. Myslím si, že intelektuál jako někdo, kdo osobně ručí za nějakou pravdu, kdo je

0: způsobilý riskovat své politické postavení v zájmu této pravdy, že takový člověk je v politice právě dnes velmi zapotřebí.
1: Jeden z vašich najväčších oponentov na domácej politickej scéne, ako sme sa prednedávnom z Írska dozvedeli, európsky disident Václav Klaus, vám práve vyčíta to, že odmietate technológiu moci, že intelektuáli majú síce vzletné reči, pravda a láska, ako vás opäť pejoratívne niektorí ľudia z hradného krídla nazývajú, ale jednoducho ľudia potrebujú praktickú politiku, riadenie štátu, to, aby ten štát neskrachoval, to, aby mali ľudia čoho žiť, ich vraj podľa Václava Klausa nezaujímajú vzletné slova. Je možný mix intelektuála, ktorý dáva nejaké vízie a praktických ľudí, ktorí realizujú tú politiku a snažia sa cez tú pravdu priblížiť k tým víziám?
0: Ja myslím, že není sebemenšieho dôvodu, proč by intelektuál v tom smyslu, jak jsem o něm mluvil před chviličkou, nemohl mít jakési praktické dovednosti. On samozřejmě může též být tím, kdo dává lidi dohromady, hledá jakési kompromisy, společná řešení. Ten pohyb na té politické scéně, ten se nevylučuje s tím, jednak tím osobním ručením a s tím pohledem na ty širší, hlubší a dlouhodobější souvislosti. Jedno z druhým se nevylučuje, i když možná zas až příliš často to nebývá spojeno dohromady.
1: Zkusme prejsť k takej tej praktickej rovine, pretože som presvedčený, že väčšina z tých divákov, ktorí sem prišli, nepochybujú o tej potrebe toho, aby do politiky vstupovali ľudia z víziami, ľudia s ideami, ľudia s nejakými hodnotami, ktoré sa nemerajú len korunami, ale ktoré sa merajú aj inými merítkami. Čo sa dá urobiť, aby sme dostali týchto ľudí do politiky? My ich v podstate nemáme ani v ponuke. Dnešná ponuka politických strán nám neponúka to, aby sme si mohli vybrať týchto ľudí. A ak ponúka, tak zase majú tak malú podporu. Vzniká z toho taký fatálny pocit, že nemá význam ísť voliť a skončíme ako v Spojených štátoch, kde tá stredná trieda takmer nevolí a tá politika si ide svojim životom.
0: Ja neviem, no, co môžem dělat. Môžem říkat vždy a znovu a nahlas, co si myslíme. To je veliký dar, ta svoboda, svoboda slova, že a čím víc nás bude něco říkat, tak tím větší váhu to bude mít a spíš to budou brát ti politici v potaz. To, co jste říkal, že začasté lidé ani nevědí, koho volí, protože volí určitou stranu a posléze nejdou k volbám, to je velmi vážná věc, která souvisí s volebním systémem. A já mám v živé paměti dobu bezprostředně po listopadových změnách, kdy jsme chystali první svobodné volby a byli uvnitř Občanského fóra i Veřejnosti proti násilí byly velké debaty o volebním systému, o volebním zákoně, protože jsme začínali vlastně na zelené louce. A tehdy se prosadil takový striktně poměrný volební systém, který opravdu umožňuje, aby jste nevěděl, koho volíte. Že? Protože ty kandidátky vznikají z dola na půdorysu určitých kamaráčovců a ti vyšší představitelé té strany ani nevědí, kdo je na té kandidátce pod nimi, že a člověk tam nakonec hodí tu stranu, o který si myslí, že je tak relativně nejsympatičtější, ale vůbec neví, co to je za lidi, co tam jsou. Nevolí se osoby, osobnosti, volí se prostě jakési univerzální menší zlo, že a to, myslím, není samozřejmě jediná příčina toho určitého odcizení politiky a občanů, ale je to jeden aspekt, který bych považoval za dost důležitý. A připadá mi symptomatické, zvláště s odstupem mnoha let, že se uplatnila po té revoluci tak silná potřeba toho poměrného volebního systému. Tehdy totiž se do politiky chtělo dostat mnoho lidí, kteří věděli, že se tam dostanou jenom pod hlavičkou toho správného hnutí. A to právě ten poměrný volební systém umožňoval. Byly to dost důležité chvíle, potom se už málo kdo ví, málo kdo si to pamatuje. Já ty nekonečné debaty si náhodou pamatuji. Když jinak mám paměť velmi bídnou.
1: Byli jste přitom vtedy. Proč se to nepodarilo? Proč zvítězil ten poměrný volební systém?
0: Jak říkám, jeden z důvodů byl, že prostě ta dvě spontánní občanská hnutí, Občanské fórum a Veřejnost proti násilí, ta vznikla velmi rychle v té revoluční situaci. A ještě nebylo a nemohlo být zprvu jasné, kdo je kdo. A v mnoha místech se dostali jakoby do čela, stoupli si někde na náměstí na pomník. Lidé velmi divní, velmi podezřelí. Šlo o to, aby tím, že hážem lístek pro Občanské fórum, aby jsme automaticky nevolili divné lidi, které ještě nikdo nezná, kteří ještě si nestačili vytvořit nějakou důvěru a ani nikdy vlastně moc nechtěli, kteří chtěli být na ty kandidáce. Že? A ten tlak pravděpodobně vedl k tomu, že se opravdu ten poměrný volební systém tehdy prosadil. A byly tady i politické skupiny, které se bály, že kdyby třeba kandidovali samostatně nebo kdyby trošku víc zdůrazňovali jedinečnost těch jednotlivých kandidátů jako osobností, že by se prostě nedostali do těch funkcí politických a ti vytvářeli pravděpodobně ten tlak na toto. Ale opakuji znovu, že to nebyl zdaleka jediný důvod toho, že dneska jsme z té politiky trošku frustrovaní právě proto, že tam vidíme tolik praktiků, ale řekl bych praktiků v uvozovkách.
1: Vy jste ještě před revolucí v disentě presadzovali, pomenovali termín alebo spôsob boja proti establishmentu ako nepolitická politika. Snažili ste sa poraziť ten establishment nepolitickými aktivitami. Moc komunistická skončila, ale ja viem, že vy aj po roku 1989 ste ešte niekoľkokrát povedali, že si za tým stojíte a že toto je možná cesta aj v demokracii. Skúste povedať niečo viac, pretože nepolitická politika je síce známy fenomén, ale čo sa za tým skrýva?
0: Predovším bych měl říct, že ten pojem sa nevymyslel já, ten užíval už Masaryk. Za druhé jsem ho použil kdysi dávno před pádem komunismu, jsem ho použil v nějaké eseji v uvozovkách a měl jsem tehdy na mysli to, že pevný mravní postoj, kdy někdo stojí za určitou pravdou a i riskuje leco s tím, že za ní stojí, že může mít v těch totalitních podmínkách větší sílu a vyzařovat jakousi větší energii a být pro tu moc nebezpečnější než v demokratických poměrech celý milion voličů. Že? Byla to tedy úvaha o politických eventuálních dosazích, jako ve smyslu dosahu nebo důsledcích postoje mravního. Jmenoval jsem jako příklad třeba Solženicyna, který nedělal nic jiného, než psal knihy, ale ty knihy měly tak velkou výbušnou sílu, jakou v demokratických poměrech málo která strana získá. V tom smyslu jsem tehdy o tom psal a pak to mělo jakýsi vývoj, pak to začalo být nadávkou, posmívali se nepolitické politice, no a ono to začalo proměňovat své významy, svůj obsah, ale v podstatě asi tím pojmem se myslí přesně to, o čem jsme mluvili před chvílí. Myslí se tím politika, která není pouhou technologií moci, která není pouhým kabinetním jednáním politických stran a jejich představitelů. Politika, která opravdu chce sloužit člověku. Politika, kde ti lidé, kteří v ní jsou, ručí svou bytostí za to, co říkají. Není to jenom všechno informace, která přiletí a odletí, ale je to pravda jaksi zaručovaná s tím, že vědí, že trvale riskují neúspěch. To patří k tomu ručení, že a samo sebou se tím myslí pravděpodobně i ten význam těch osobností, protože jedině konkrétní osoba může zase něco zaručovat. Tím se myslí i ten význam těch konkrétních osobností a to se oklikou vracíme zase k těm volebním systémům.
1: Len žiaľ, tie konkrétne osobnosti, tie osobnosti, ktoré stoja za to, aby si ich človek vážil, aby ich hľadal nie len na stránkach časopisov a čítal ich myšlienky, ale aby ich hľadal niekde aj v tej praktickej politike, tak tie sú väčšinou tým ostatným na smiech. A ten súčasný establishment sa tým ani netají. Dnes sa politik otvorene vysmeje do očí a opýta sa, prosím vás, aká pravda, aká láska.
0: Áno, je tomu tak a má to opäť asi vícero příčin. Ty nejhlubší a nejdůležitější příčiny jsou asi v celkovém soudobém civilizačním pohybu. Svět a lidský rod se ubírá dosti dvojsmyslným a nebezpečným světem. Světem, kde nejvyšší hodnotou je zisk a konzum. Světem, který právě se nedívá na to, co bude za 15 či 20 let, drancuje to bohatství, města se rozrůstají nekoncepčně, krajina mizí. Děje se mnoho nebezpečných věcí v této pravděpodobně první ateistické civilizaci, která se vyznačuje tím, že obepíná celou zeměkouli, tak s tím pravděpodobně souvisí i vůdčí postavení toho, co by se dalo nazvat manažerské pojetí politiky. Že politik je jakýsi organizátor, manipulátor s mocí, kterému posléze hodnoty jako pravda, či budoucnost, či vize, či koncepce připadají jako cosi směšného, co zasluhuje pouze posměch. Já, když někdy slyším posmívat se nebo čtu v novinách, jak se posmívají větě o pravdě a lásce, kterou jsem řekl někde na závěr nějakého projevu na náměstí v listopadu 89, když se tomu posmívají a posmívají se pravdoláskařům, tak mě vždycky napadne, a co tedy? Lež a nenávist.
1: Spomíname v tejto našej diskusii budúcnosť a víziu. Ako vidíte budúcnosť? Vy pôjde to týmto smerom? Ste optimista? Príde k nejakému samoučistnému procesu? Bude burlivý alebo bude pokojnejší?
0: Ja som kdysi napsal, že optimista je človek, ktorý si myslí, že všechno dobře dopadne. Já nevím, jak to dopadne, proto nejsem optimista. Pesimista je člověk, který naopak si je jist, že všechno špatně dopadne. Já nevím, jak to dopadne, proto nejsem ani pesimista. Já myslím, že to může dopadnout dobře i špatně. A ty dějiny jsou právě tím napínavé, že nás vždycky nějak překvapují něčím. A zdá se mi, že samozřejmě je myslitelné, že přijdou velké katastrofy a tváří v tvář těm katastrofám se lidstvo určitým způsobem vzpamatuje a začne myslet trošku jiným způsobem než tím, který je charakteristický pro tento civilizační pohyb. Ale může se stát i, že to lidstvo to pochopí dřív, než přijde velká katastrofa. To by byla ta optimistická varianta a to první ta pesimistická.
1: Já jsem počul už viackrát taký názor, že možno, že jsme svědkami vrcholu alebo konca tej našej kultury, jako se nazývá židovsko-kresťanskej kultury a že teraz úplně prirodzene sa zase to centrum dění a my si dodnes myslíme, že jsme pupkom sveta, ale možno se presunie na jinou časť zemegule a najmä tí, vraveli ste o ateistoch a najmä tí ľudia, ktorí predsa len ešte tej kresťanskej morálky a tých desiatich božích prikázaní sa snažia dodržiavať a nie všetky a veľmi ich neplniť, tak tí tvrdia, že práve zrkadlom úpadku alebo konca každej civilizácie je ten morálny úpadok a že teda toto je dôkaz.
0: Já jsem většinu svého života neměl pas. A když jsem se stal prezidentem, tak jsem dostal pas. A dokonce jsem stal před úkolem hodně cestovat, protože šlo o to představit naši zemi jako samostatnou, nezávislou. Ono to mnoha lidem ve světě splývalo, celý ten sovětský blok v jeden takovej mlhavej mrak. No a navštívil jsem možná 60 zemí. A vždy znovu jsem si uvědomoval, nebo aspoň často jsem si uvědomoval v tom prostředí, když jsem dýchal tu atmosféru a mluvil s těmi lidmi, hlavně když jsem navštívil místa, kde nějak existovala ta prapůvodní kultura těch různých exotických zemí, tak jsem si vždycky znovu uvědomoval, jak pyšně my, to jest západní civilizační okruh, jak pyšně jsme v dějinách i dodnes nakládali nebo nakládáme s těmi jinými kulturami, jinými tradicemi, jinými náboženstvími, prostě s lidmi jinými. Ono to neporozumění jedněch druhým, ono možná v dřívějších staletích zas až tolik nevadilo. Nicméně dnes, kdy všichni cestují a lítají a denně miliony lidí se přesouvají po celé zeměkouli a kdy vlastně je ta zeměkoule obalena jednou jedinou civilizací, dnes daleko víc přicházejí do styku ty různé kultury, různé národy, národnosti, kontinentální kultury a podobně. A znamená to, že se asi lidstvo vstupuje do jakéhosi multikulturního, multipolárního světa. Já si myslím, že opravdu to, co by mohlo zachránit lidstvo, je jakási duchovnost, jakási metafyzická jistota, jakási důvěra v mravní řád, jehož základní, nejzákladnější principy jsou ve všech náboženstvích stejné nebo podobné. Že? A hledat toto, přijmout to, pochopit to a odvozovat od toho teprve své počínání, to, myslím, je úkol na tato desetiletí nebo pro toto století. Vy jste se zmínil o tom Obamovi. V celém světě a hlavně v Evropě je taková Obamománie. Všichni jsou nekonečně šťastní a oslavují toto vítězství a tak. Já to chápu, protože jsem taky rád, že byl zvolen on. Trošku se obávám, že se časem ukáže, že lecos, co se snadno slíbí, se pak tíž plní. Ale o to nejde. Mluvím o tom proto, že jedním z důvodů toho celosvětového nadšení je možná i to, že si lidé z různých konců zeměkoule spojují toho Obamu právě s touto multikulturností, s vědomím té multipolárnosti světa a cítí, že to není povyšující se křesťanský běloch, že jo? Ale je to takový zvláštní mix.
1: Počujeme tu človečika, ktorý nám ešte nerozumie, ale určite vníma atmosféru a v zmysle toho príslovia starého psa novým kúskom nenaučíš, asi aj týmito slovami sa treba obracať, najmä na tých mladších. A tam je pre mňa zaujímavá jedna vec, že v tej explózii informácií, ktorá dnes je, my sme v našej generácii, pretože sa rátam tiež ešte za tú generáciu, ktorá žila dosť veľkú časť života pred tým rokom 89, my sme mali problém získať informácie. My sme boli po nich hladní a veľmi pracne sme ich hľadali a nachádzali. Súčasná generácia je zavalená informáciami a má problém z tých informácií si vybrať tú správnu. Mňa na jednej strane teší, že stretávam množstvo mladých ľudí, ktorí dokážu v tom množstve informácií siahnuť po tej správnej informácii. Evidentne idú často dobrou cestou, ale čo je pre mňa smutné, že málokedy dokážu nájsť tú vnútornú silu ubrániť sa tomu vonkajšiemu tlaku, ktorý sa z nich vysmieva, ktorý ich ponižuje, ktorý im naznačuje, že sú iní, lebo hľadajú niečo, čo nikoho predsa nezaujíma. Ako posilniť týchto ľudí? Ako im vysvetliť, že sú na dobrej ceste a že nie sú sami? Pretože v malých mestách, v menších mestách sú často sami a taká obec dodnes aj na Slovensku vie byť veľmi krutá k iným ľuďom.
0: Je asi strašne dôležité podporovať rozvoj té občanské společnosti. Tím pojmem se rozumí vícero věcí, ale jedna věc, která se tím rozumí, je taková ta iniciativa z dola, združování lidí, život spolkový, takové ty místní lokální iniciativy, o kterých třeba o dvě města dál už nikdo neví, ale oni mají svůj étos, svoji energii, své výsledky. To já považuji za nesmírně důležité a čím bude ta občanská společnost pestřejší, pluralitnější, rozvinutější, tím větší je naděje, že si jedni všimnou druhých, vzájemně se podrží, pomohou si, bude vznikat mezi nimi určitá solidární síť.
1: Já jsem z hodou okolností právě včera byl svědkem jedné debaty, která naznačuje další problém, protože to, o čem hovoríte, vyžaduje aktivitu. Vyžaduje od každého jedného aktivitu, vlastní přístup, vlastní aktivitu a pohyb za tým, čo jeho zaujíma, ale pohyb. Včera sa tu po predstavení niekoľkí mladí herci bavili, keďže sme na divadelnom festivale, prejdime aj ku kultúre trocha, bavili na tému, či je mravné a či vôbec je správne pomenovávať tieto veci ako mravnými, že on sa živí seriálmi v nejakých komerčných televíziách, vystupuje v televízii a potom, keďže ho to vôbec nenapĺňa, keďže je z toho zničený, tak si ide urobiť dobré divadlo. A my sme boli včera svedkami dobrého divadla, ale, a čo ma teší, že si to zatiaľ uvedomujú tí ľudia, si uvedomujú, že v seriáloch nútia tých ostatných divákov k pohodlnosti, k tej neaktivite. Potom prídu do divadla urobiť dobré divadlo, sami seba nejak pookriať z tej zadubenosti seriálovej a zistia, že nemajú diváka. Lebo ten sedí pri seriáloch, pri televízii.
0: Áno, ja mám ten dojem, že problém není v tom, že je něco seriálem, ale v tom, že to je blbej seriál. Že? A vyskytují se vzácně, ale já vím i o docela dobrých seriálech.
1: Samozřejmě, ale žial bohu dnes meritkom, alebo teda a značkou toho seriálu.
0: Já vím dokonce o seriálu, který před takovými 30-40 lety byl naopak tím nejlepším a nejkulturnějším, co bylo možno potkat. To byl, jestli vzpomínáte, Sága rodu Forsythů. Není o to, jestli to je seriál nebo není, ale oč běží je, aby se to nepodbízelo a aby si to nenechalo diktovat nějakým nejlevnějším vkusem a zase jsme zpátky u toho, co je nejvyšší hodnotou. Je-li nejvyšší hodnotou zisk té televize, no tak to je nejlepší cesta k tomu, aby upadala dál a dál a vlastně v posledku šířila obecnou nekulturnost. Že?
1: Uvažujú správne a dá sa pomenovať to konanie tých mladých hercov, ktorí majú tzv. Chlebovky, ako oni tomu vravia, v blbých seriáloch. Je od nich mravné prijať rolu blbého seriálu a potom čakať od divákov, aby prišli na dobré divadlo?
0: Je to rozšířené, je to do isté míry srozumiteľné, pretože herec nemůže psát do šuplíku jako spisovatel nebo si to vydat v několika kopiích. Herec musí někde hrát, musí z něčeho žít. Nicméně jsou i tací, kteří, když je to blbý, tak v tom prostě nehrajou. Možná jich je menšina, ale jsou tací. A je třeba jim vyslovit uznání.
1: Viem, ako v Čechách a mám pocit, že s tým nie je až taký problém, ale tiež je problém. Ale podstatne menší ako u nás je ešte v tom, že tu neexistuje odborná reflexia, odborná kritika a že akoby neexistovali autority, ktoré povedia, to je blbé a človek to uzná a hľadá argumenty a pýta sa, prečo je to blbé, lebo mu to povedala autorita. Ale tie autority tu nie sú. Tu nie sú autoritou divadelní kritici, tu nie sú autoritou výtvarní teoretici, tu gíč je povýšený na umenie a vystavuje sa v renomovaných galériách a zbierajú to známe osobnosti, ale bohužiaľ len z televíznej obrazovky a nie osobnosti. Čím to je, že nám chýba táto reflexia? Je to tým, že sa už bojíme povedať, že to je blbé, že nechceme povedať?
0: já si nejsem jist tím, že opravdu chybí, nebo nevím, jak moc chybí, ale co mě připadá na tom nebezpečné a co může být i důvodem toho pocitu, že chybí, je taková jakási nepřehlednost toho kulturního dění. Dřív bývaly určitý body, o kterých jsme věděli, co tam můžeme očekávat. Chodili jsme tam, byla to jakási ohniska takového společenského sebeuvědomění, že která se posléze mohla tak či onak promítnout do a ovlivnit ten celkový společenský vývoj, ale prapůvodně to byly třeba menšinové ukazy. Ale vědělo se o nich, bylo to jakýmsi způsobem strukturované. Za první republiky byla kniha roku a vědělo se, kdo jsou nejzajímavější básnici nové generace a tak dále. Bylo to přehlednější. Ta moderní technika a ten civilizační vývoj způsobuje, že jakoby to bylo málo přehledné. V Praze jsou desítky malých divadel, o nichž neví nikdo jiný než malá komunita 2-3 tisíc lidí, která do nich chodí. A já si nemyslím, že jsou všechna dobrá, jistě jsou mezi nimi dobrá i špatná, ale nemám o tom přehled, nebo teda mluvím za sebe, třeba někdo má, ale připadá mi to takové celé roztříštěné, rozdrobené, ale na druhé straně musím říct, že i když to nestíhám dostatečně sledovat, přesto tu a tam narazím na to, že věřím nějakému kritikovi a že dám na jeho soud.
1: Ale určite, len dokonca niektorí tí kritici sa objavujú aj v novinách, v denníkoch v Českej republike, Jiří Černý a podobne. Ale na Slovensku nie. Na Slovensku jednoducho tá mienkotvorná kritika sa z tých médií, ktoré si hovoria mienkotvorné, ako si vytratila. Celé sa to bulvarizuje a nenájdeme nič. Včera jedna moja priateľka, alebo predvčerom, 17. novembra, zhodou okolností na pekný dátum, písala šéfredaktorovi Pravdy, čo žije zhodou okolností syn jedného z bývalých disidentov a vyčítala mu, že zrušili kultúrnu prílohu. A hovoria si mienkotvorné noviny. Tento istý pocit mám z verejnoprávnych médií. Na jednej strane ich chápem, lebo politici ich tlačia do toho, aby zarábali na reklame. Ak majú zarábať na reklame, musia sa chovať komerčne. Na druhej strane aj to, čo by malo ponúkať inú kultúru, tu na Slovensku ponúka minimálne. V Čechách ste zase na tom o niečom, možno trochu lepšie.
0: Sú občas programy i v televízii, na který se člověk s chutí podívá. Já nejsem schopen nosit všechen televizní program v hlavě a vědět, kdy se mám na co dívat, na který kanál, a taky nemám po večerech dostatek času. Nicméně náhodou, když tam putuju po těch kanálech, tak se mi tu a tam stane, že tam je věc, která mě opravdu zaujme. Velmi často se později dozvím, že byla tvrdě probojována.
1: Milé dámy, vážení páni, pán prezident má za sebou naozaj dlhú cestu, pred sebou ešte bohatý program a viem, že sa zdravotne necíti veľmi dobre. A tak, ako som na začiatku povedal, rád by som dal priestor aj vám. Takže pokiaľ máte záujem posledných 15 minút, ale nie varholovských, takých tých normálnych ľudských, človečenských, patrí vám. Tu vidím prvú ruku, nech sa páči.
2: Technická kvalita záznamu otázok z pléna bola nízka. A tak vám otázky divákov na besede s Václavom Havlom 22. novembra 2008 aspoň sprostredkujeme. Jeden z divákov sa pýtal: Pán prezident, čo počúvate z muziky a čo vás v ostatnom čase na hudobnej scéne zaujalo?
0: Ja nejsem hudební znalec ani hudební odborník, ba dokonce si nejsem jist, jestli mám hudební sluch. Ale jedno umím, byť velmi třeba subjektivně, jedno umím rozpoznat, totiž hranici mezi nápaditou, zajímavou, dobrou muzikou a muzikou, která tu nemusela být. A je jedno, jestli to je tvrdý rock, nebo jestli to je jazz, nebo klasická hudba, nebo modernistická, nějaká minimalistická hudba. Doufám si tvrdit, že rozpoznám, kdy v tom je jakýsi náboj, jakási fantazie, kdy to má drive, jak se dnes říká, a kdy to je jenom taková vata, která se line všude, kam přijdete, v samoobsluhách, na záchodech, na nádražích se line taková pop, neurčitá hmota. A to právě je to, co je na druhé straně toho břehu, který vidím mezi jedním a druhým. Ale to jsou, prosím pěkně, mé subjektivní pocity a nepochybně, kdybych byl zkoušen odborníkem, tak bych byl často přistižen možná při tom, že něco odvozeného se mi líbí a něco originálního mě neosloví. Že?
2: Vážený pán prezident, dovolte mi položiť jednu otázku. Včera večer bol v Českej televízii diskusný večer, v ktorom sa hovorilo o zločinnosti komunistického režimu a tento fakt sa konfrontoval s legitímnosťou či nelegitímnosťou komunistickej strany Čiech a Moravy. Aký máte názor na túto tému po 19 rokoch?
0: Ja som náhodou, ne celý, ale väčší časť toho programu, o němž mluvíte, zhlédl a docela mě to zaujalo. O tom problému jako celku bych si neodvažoval mít teď projev, ale aspoň dvě malé poznámky. Tam v té debatě se narazilo na to, na co se často naráží. Proč nebyla krátce po revoluci zakázaná komunistická strana? Inu to mělo své naprosto logické důvody. Taková byla prostě doba, taková byla atmosféra, že se těm komunistickým stranám dala šance, aby se proměnili. A funguje to v Polsku, v Maďarsku, v Německu, v různých zemích. U nás této šance nevyužili, neproměnili se. To je velmi smutné, ale je to fakt. Nezdá se mi, že této šance využili, ale tu šanci měli, tu šanci dostali. Někdy říkají, že já za to můžu, že se ta strana nezakázala po revoluci. No, my jsme věru po revoluci nezavedli nějakou diktaturu, kde by jeden člověk rozhodoval o tom, co se zakáže, co se nezakáže a zvlášť v takto složitém a citlivém případě. Nebyla jakási obecná vůle, nebyla na to atmosféra. Uvědomme si, že v každé rodině byl aspoň jeden člověk, co byl ve straně, že ta společnost byla jako celek tím systémem tak jako obratně do toho zapletena, že možná cítila určitou zdrženlivost k takto radikálnímu kroku. Ale i v Polsku, kde naopak v každé rodině je jeden zavražděný, buď to komunisty nebo nacisty, i v tom Polsku dali té straně šanci. A ta strana se proměnila a je součástí normálního demokratického politického spektra. Také byl možná problém v tom, že ono se mluví o tom, proč nebyli souzeni a odsouzeni jednotliví pachatelé zla z éry komunismu. No, kdo je měl odsoudit? Tady nešlo 2000 soudců ze dne na den změnit, proměnit nebo vyměnit za jiné soudce, které jsme snad měli mít někde v rukávu připravené. To prostě zrcadlilo celkový stav té společnosti. To je téma, kterého se v té debatě, o níž mluvíte, také dotkli a které mě jakýmsi způsobem na tom zajímá a přemýšlím o tom, sám se ty otázky kladu. Někteří si myslí, že se má teď zakázat ta strana. Bude-li dostatek věcných, racionálních argumentů, tak by mě to nevadilo, že jo? Ale ono to není asi jednoduché, protože jestli si vzpomínáte v té debatě, když říkali panu Ransdorfovi, že jak může ta strana chtít revoluci a zároveň ctít ústavní pořádek, tak on řekl, že jsou různé druhy revoluce a že může být i revoluce v rámci ústavního pořádku. No, co na to říct? Vždyť my jsme kdysi také udělali revoluci v rámci ústavního pořádku.
2: Pán prezident, vy ste raz vo Švajčiarsku vyslovili krásnu vetu, ktorú som sa dlho snažil pochopiť. Povedali ste, svedomie je odraz večnosti v ľudskej duši. Mohli by ste túto svoju myšlienku rozviesť?
0: Především tú vietu, ktorou citujete, som asi neřekl jenom ve Švýcarsku, ale říkám i pořád a všude v rôznych obměnách. Jo. Ja som dokonce dávno za komunizmu ve svojich dopisech z vězení se nad tím tématem zamýšlel. A ať som přemýšlel, jak som přemýšlel vždycky nakonec, som se dopracoval k tomu, a teď to nebudu konkrétně rozvíjet, som se dopracoval k tomu, že mravní řád, reprezentovaný v našem nitru svědomím, má svůj metafyzický původ, metafyzické pozadí. To nemusí být striktně náboženský pozadí, ale prostě jakýmsi způsobem cítím, že všechno, co se stalo, se nemůže odestát. Nic z toho se tedy nemůže odestát. Že to tedy nějakým způsobem je a že všechno naše konání se zvláštním tajemným způsobem v této paměti bytí, jak si to pro sebe nazývám, zhodnocuje. A to je snad všechno, co bych k tomu řekl.
2: Pán prezident, hovorili ste o tom, že komunistické strany sa nedokázali premeniť. Ja si myslím, že dokázali zmutovať. Dodnes komunisti oslovujú veľké množstvo ľudí.
0: Áno, to je pravda. A dokonce bych ja řekl, že ten, kdo byl nejakým vysokým nebo vyšším činitelem v komunistické straně a za komunizmu a nyní rychle dokázal dělat kariéru prostřednictvím jiné strany, o níž se domníval, že má tak nejblíž k té straně vedoucí. Takoví lidé opravdu cítím, jsou možná nebezpečnější než ti komunisté, kteří se ke své komunističnosti otevřeně hlásí.
1: Ja to možno ešte doplním, pán prezident, pretože mnohí vám, občianskému fóru, aj verejnosti proti násiliu po revolúcii vyčítali, že im chýba ten ťah na bránu a tá túžba pomoci. Teda, že mnohí im hovorili, že neboli ochotní Fedor Gál, Peter Zajac prevziať zodpovednosť na svoje plecia, niesť tú politickú zodpovednosť vo výkonných funkciách. Nemôže to byť aj ten problém? Ja som nedávno vyslovil takú myšlienku, že možno keby nebol socializmus v Československu a trvala by po druhej svetovej vojne demokracia ďalej, že napriek tomu by sme v špičkách politiky počuli možno nie meno Biľak, ale určite meno Husák, meno Colotka, meno Štrougal, pretože to sú typické osobnosti, ktoré majú túžbu pomoci, ťah na bránu za akéhokoľvek režimu.
0: Ja si myslím, že chtít dosáhnout určité funkce není žádná hamba. Naopak, v jakési chvíli je to možná i svým způsobem povinnost. Když někdo zastává určitý názor, má jasnou vizi, jak něco změnit k lepšímu, nemůže zároveň říkat, ale já to dělat nebudu, to ať si dělá někdo jiný. Já jsem intelektuál a budu se na to koukat z dálky. Jsou i takové chvíle, kdy si člověk řekne musím. Samo usilování o moc tedy není nic tak hanebného. Spíš jde o to, proč o tu moc člověk usiluje. Jestli proto, že se chce mít dobře a chce rozkazovat jiným a nebo z podobných důvodů, a nebo proto, že opravdu chce sloužit nějaké dobré ideji. Ono to je velmi těžké, protože všichni politici říkají, že slouží národu a lidu a bojují za dobrou, správnou věc. To říkají všichni. Jak teď rozlišit ty, u nich to je pravda, a ty, kteří jen tak kecají, že jo? To není úplně jednoduché. A naopak pro ty intelektuály není zase jednoduché se rozhodnout k tomu vstupu do té sféry skutečné politiky praktické, to znamená do té sféry moci. Já jsem to zažil na vlastní kůži, jak jsem se věčně rozpakoval, jestli mám nebo nemám kandidovat. A hlavně jsem to zažil, když jsem krátce po svém prvním zvolení. Najednou jsme museli rychle měnit diplomatický sbor a bezpočet různých funkcí ve státní a veřejné správě a nebyly tady záložní demokratické garnitury, kde by se vzali. A musel jsem přemlouvat různé básníky a zpěváky a sociology, aby šli do parlamentu nebo se stali velvyslanci. A vím, jak jim to bylo proti srsti a jaký jsem vlastně nátlak na ně musel dělat. A vím naopak u sebe, mám hluboké porozumění pro tu jejich nechuť. Ale myslím si, že bychom neměli obecně přijmout myšlenku, že chtít nějakou funkci, vstoupit do sféry moci je předem a vždy hanebné. To není.

0: Pán prezident, ja by som rád predostrel jeden fakt. Hovorí sa, že intelektuálov je asi 10% v spoločnosti. Táto diskusia mala byť o úlohe intelektuálov v politike. Podľa mňa je politika masový produkt. Aká je teda úloha intelektuála v politike voči spoločenstvu, voči tým 90% neintelektuálov? Aká by mala byť v ideálnom prípade?
1: Především bych neřekl, že se svět dělí nějak zřetelně, viditelně na intelektuály a neintelektuály. Kdybychom brali své přátelé a známé jednoho po druhém, tak bychom zjišťovali, jak těžko je, tak to můžeme zařadit, protože někdo nám připadá jako typický intelektuál, někdo jako trochu intelektuál. Já bych tedy byl opatrný v tom. Nicméně, mluvíme-li o roli intelektuála v politice, pak mluvíme o člověku a tím se ke konci dostáváme k tomu, co bylo na začátku. Pak mluvíme o člověku, který si možná víc než ostatní uvědomuje hlubší souvislosti jevů, který o nich je schopen přemýšlet z nadhledu, z odstupu, nebrat všechno automaticky, zamýšlet se nad tím. To nemusí být člověk, který má 3 vysoké školy a 5 doktorátů. Ono to s tím vzděláním tak úplně svázáno být nemusí. No a takovýto vnímavý člověk, pakliže toho považujeme za intelektuála, ten může vzejít odkudkoliv. A tady nepochybně sedí mezi námi aspoň jeden člověk, kterého lze považovat za intelektuála a který se neštítí politiky. Doufejme, že tady aspoň jeden takový je.
2: Milí priatelia, to bola posledná nahlas položená otázka a posledná nahlas položená odpoveď. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem veľmi pekne vám, pán prezident, že ste si našli cestu prísť do Zvolena. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.

0: Gabriel kráča chodbou, na konci ktorej sú pootvorené dvere riaditeľne.
1: Dlho som vás nevidel, kolego.
2: Ani ja vás, pán riaditeľ.
1: Pak poďte dál a usednete. Pravda, máte lika. Obávam sa, že všechna dobrá místa sú již obsazená.
0: Gabriel zdvíha zo stoličiek okolo doktora otvorené knihy.
2: A, Bradbury. Lem? A bratia Strugacky? Sami rozprávkari. Ale ináč vybraná spoločnosť. Čo zaujímavého študujete, doktor?
1: Ale pouze doplňuji své nedostatečné vzdelání v The Economist. Možná ste slyšel o planete Sirius.
2: Ano.
1: Siriové sú dva. Svítící a tmavý. Toho tmavého zakreslil do mapy jistý africký kmen kdysi před 500 lety. Jenomže novodobí vědci jej objevili teprve v roce 1889.
2: No a?
1: No uvědomte si, co říkám. Odkud mohl nějaký primitivní kmen něco vědět o hvězdě, která nesvítila?
2: Odkud?
1: No právě. Přece odsaď, kde rostou baobaby.
0: Gabriel odloží tašku a posadí sa.
1: A co táto planeta, na ktoré se vezeme, jež nás unáší vesmírem? A co iné planety, na nich se nevezeme? Je na nich život? Nebo dokonce civilizace? Ty si predstavují ako skleník, na němž se uchytilo semínko. A ono pak nejenom, že vyklíčilo, ono vyrostlo, dozrálo a rodí plody. Tento úspěšný skleník nebyl určitě jediný. Dokazuje to zákon plození, který funguje v celém vesmíru, tak jako funguje i v lidském těle. No a toto všechno se odehrává nad našima hlavama denně.

0: v minulosti, v současnosti a velmi pravděpodobně se bude i v budoucnosti. Protože to vesmírné divadlo je věčné.
1: Povedali jste divadlo, pan doktor?
0: Ano, divadlo, pane magistře.
1: Takže divadlu priznávate právo na život?
0: No, nikdy jsem ho nepopíral, jenom ho nemám rád.
1: Nechápem. Prečo?
0: Moje žena Viola byla herečka.
1: Neúspešná?
0: Ale naopak.
1: Ďakujem.
0: Ale na prvním místě je u mě stejně muzika. Ještě jako kluk jsem celé noce proseděl u rádia a lovil jí véteru. U rádia jsem pak měl nastavený magneťák, kterým jsem nahrával vše, co mne zaujalo. Tak jsem plul noc co noc v tónech. Mé největší dobrodružství. Nic, co by se mu vyrovnalo, jsem nezažil. Poruchy na planetě Země. Zvuky v nejbližším vesmíru. Občas cinknutí hvězdy o hvězdu, jak se míjeli. Pane na nebi, to byla krása.
1: Dnes už nie je?
0: Dnes sotva něco naladím, usnu. A pak s přibývajícím věkem zvonění hvězd ubývá. Komu by taky zvonili? Básnici vymřeli. A nebo hluchnu?
1: Básnici sa premenili na astronautov. Bonsoir.

Nejspíš bych si tě jenom představoval a doufal bych, že se to v nějaký jakýkoliv formě bude opakovat. Že už se to opakuje, že nejdem rozdělit.

Na litere doznala rozprávková hra Ľubomíra Feldeka Kráľovstvo pre každého. Účinkovali Eduard Bindas, Anton Glézl, Viera Bálintová, Vlado Minarovič, Hanna Kostolanská, Zita Furková, Gustáv Legeň, Erika Bauerová, Marian Labuda, Jela Lukešová, Jozef Hanúsek, František Bača a Dušan Blaškovič. Scénická hudba Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, zvuk Ada Rehorová a Jozef Dobák, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1970.

Kulatá dáma vstupuje každý den s chodítkem do moře. Pomalu krůček za krůčkem, pomalu jako sluncem vybělený krab. Vrací se do moře jako do matčina luna a už si lehá. Slaná vlna nadnáší stoleté tělo, vymývá kaňony vrásek, hýčká je a vodní tříští obléká do stříbra. Moře si na ně pamatuje, moře si na ně vzpomíná.

veľmi ctí být u tvých prvních kroků, ale ty nemusíš být u mých posledních. Dost bylo proroků a přebujelých otců, chodíme světem po svých, všechno, co není tvé, za zad klidně střes. Na zádech nosme jen, co jsme si naložili sami, ne co tam svalili jiní, i kdyby z lásky. Chodíme světem po svých, i když se zrovna neseme na cizích ramenou, jdeme a tančeme po svých, jdeme a tančeme po svých.

0: Ďakujeme. Čas je vzácny. Nebudeme už hovoriť žiadne úvodné slová. Pôjdeme rovno k dnešnej našej téme, pretože chceme dať priestor aj vám. Pán prezident, vítajte. Ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie. A hneď začnem tým, čo si myslím, že zaujíma a trápia aj ľudí, ktorí tu sedia. To je tou úlohou intelektuála v politike. Ja si pamätám na jeden článok zo začiatku 90. rokov, ktorý napísal známy český novinár o roku 1968, že to bol koniec intelektuálov v politike, aj keď ja si myslím, že aj po tých 60. rokoch sa ešte objavovali osobnosti, ktoré mali čo povedať, po ktorých dokonca ostali aj zobrané spisy a také, ktoré sa dajú čítať. Dnes, keď sa pozrieme okolo seba, a teraz nemusíme len blízke okolie, nemusíme sa pozerať len na nášho mladého premiéra, ale na francúzského prezidenta Sarkozyho, na amerického nového, ešte nemenovaného, ale už zvoleného prezidenta Obamu, tak sú to všetko sympatické, pekné, mladé tváre. Výhodou je, keď majú vedľa seba sympatické, pekné, mladé ženy. Len ako si tie hodnoty a to počúvanie, to, že by sme o nich vedeli už predtým, to, že by sme so záujmom čakali, čo povedia, to mám pocit, že trochu chýba.
1: Ja bych rád především poděkoval za pozvání do Zvolenu na tento festival a poděkoval vám za vlídné přijetí, za to, že jste sem přišli. Pokud jde o roli intelektuála v politice, mám ten dojem, že nejprve je třeba si říci, koho rozumíme intelektuálem. To není pouze člověk, který, co si vystudoval, je v něčem odborníkem. To je člověk, který, aspoň jak já tomu rozumím, to je člověk, který vnímá takové širší souvislosti jevů, hlubší souvislosti, historické souvislosti, přemýšlí o tom a jakýmsi způsobem sám svou osobností ručí za pravdy, které říká. A pakliže takto definujeme intelektuála, opravdu zjišťujeme, že jich je po čertech málo v té politice, že by jich mohlo být víc, protože to je přesně to, co dnešní svět potřebuje. Určitou dalekozrakost. Vidět nejen to, co se stane před volbama, ale vidět i to, co se stane za 10-15 let, co potká naše děti či vnuky. Jakási dalekozrakost, jakási prozíravost i ochota riskovat své postavení, svou funkci v zájmu menšinového názoru, anebo si naopak umět získat důvěru i s tím, že si lidé myslí, on asi ví, co dělá. My sice ten názor nezdílíme, ale nech to dělá, zvolili jsme ho, protože mu věříme. Že zkrátka a dobře, myslím si, že těch intelektuálů by bylo zapotřebí víc v politice a že ta politika se povážlivě stává a má to bezpočet hlubších důvodů v celém pohybu soudobé civilizace. Ta politika, že se stává čím dál víc jenom jakousi technologií moci. Dneska, když se řekne, že něco má politické pozadí, politické souvislosti, že to skrývá politický záměr, tak se tím v podstatě myslí, že to má nějaké špinavé pozadí, špinavé souvislosti, špinavý záměr. Ta politika opravdu nemá dobré jméno a čím dál víc jakoby spočívala v umění bruslit, intrikovat, pohybovat se v zákulisí, rychle a snadno si získávat oblibu bez ohledu na ty dlouhodobé zájmy. Myslím si, že intelektuál jako někdo, kdo osobně ručí za nějakou pravdu, kdo je způsobilý riskovat své politické postavení v zájmu této pravdy, že takový člověk je v politice právě dnes velmi zapotřebí.
0: Jeden z vašich najväčších oponentov na domácej politickej scéne, ako sme sa prednedávnom z Írska dozvedeli, európsky disident Václav Klaus, vám práve vyčíta to, že odmietate technológiu moci, že intelektuáli majú síce vzletné reči, pravda a láska, ako vás opäť pejoratívne niektorí ľudia z hradného krídla nazývajú, ale jednoducho ľudia potrebujú praktickú politiku, riadenie štátu, to, aby ten štát neskrachoval, to, aby mali ľudia z čo čoho žiť. Ich vraj podľa Václava Klausa nezaujímajú vzletné slova. Je možný mix intelektuála, ktorý dáva nejaké vízie a praktických ľudí, ktorí realizujú tú politiku a snažia sa cez tú pravdu priblížiť k tým víziám?
1: Ja myslím, že není sebemenšího dôvodu, proč by intelektuál v tom smyslu, jak jsem o něm mluvil před chviličkou, nemohl mít jakési praktické dovednosti. On samozřejmě může též být tím, kdo dává lidi dohromady, hledá jakési kompromisy, společná řešení. Ten pohyb na té politické scéně, ten se nevylučuje s tím, jednak tím osobním ručením a s tím pohledem na ty širší, hlubší a dlouhodobější souvislosti. Jedno s druhým se nevylučuje, i když možná zas až příliš často to nebývá spojeno

0: Žijeme ako v Spojených štátoch, kde tá stredná trieda takmer nevolí a tá politika si ide svojim životom.
1: Ja neviem, no, co môžem dělat. Môžem říkat vždy a znovu a nahlas, co si myslíme. To je veliký dar, ta svoboda, svoboda slova, že a čím víc nás bude něco říkat, tak tím větší váhu to bude mít a spíš to budou brát ti politici v potaz. To, co jste říkal, že začasté lidé ani nevědí, koho volí, protože volí určitou stranu a posléze nejdou k volbám, to je velmi vážná věc, která souvisí s volebním systémem. A já mám v živé paměti dobu bezprostředně po listopadových změnách, kdy jsme chystali první svobodné volby a byli uvnitř Občanského fóra i Veřejnosti proti násilí byly velké debaty o volebním systému, o volebním zákoně, protože jsme začínali vlastně na zelené louce. A tehdy se prosadil takový striktně poměrný volební systém, který opravdu umožňuje, aby jste nevěděl, koho volíte. Že, protože ty kandidátky vznikají z dola na půdorysu určitých kamaráčovců a ti vyšší představitelé té strany ani nevědí, kdo je na té kandidátce pod nimi, že a člověk tam nakonec hodí tu stranu, o který si myslí, že je tak relativně nejsympatičtější, ale vůbec neví, co to je za lidi, co tam jsou. Nevolí se osoby, osobnosti, volí se prostě jakési univerzální menší zlo, že a to, myslím, není samozřejmě jediná příčina toho určitého odcizení politiky a občanů, ale je to jeden aspekt, který bych považoval za dost důležitý. A připadá mi symptomatické, zvláště s odstupem mnoha let, že se uplatnila po té revoluci tak silná potřeba toho poměrného volebního systému. Tehdy totiž se do politiky chtělo dostat mnoho lidí, kteří věděli, že se tam dostanou jenom pod hlavičkou toho správného hnutí. A to právě ten poměrný volební systém umožňoval. Byly to dost důležité chvíle, potom se už málo kdo ví, málo kdo si to pamatuje. Já ty nekonečné debaty si náhodou pamatuji. Když jinak mám paměť velmi bídnou.
0: Byli jste přitom vtedy. Proč se to nepodarilo? Proč zvítězil ten poměrný volební systém?
1: Jak říkám, jeden z důvodů byl, že prostě ta dvě spontánní občanská hnutí, Občanské fórum a Veřejnost proti násilí, ta vznikla velmi rychle v té revoluční situaci. A ještě nebylo a nemohlo být zprvu jasné, kdo je kdo. A v mnoha místech se dostali jakoby do čela, stoupli si někde na náměstí na pomník. Lidé velmi divní, velmi podezřelí. Šlo o to, aby tím, že hážem lístek pro Občanské fórum, aby jsme automaticky nevolili divné lidi, které ještě nikdo nezná, kteří ještě si nestačili vytvořit nějakou důvěru a ani nikdy vlastně moc nechtěli, kteří chtěli být na ty kandidáce. Že? A ten tlak pravděpodobně vedl k tomu, že se opravdu ten poměrný volební systém tehdy prosadil. A byly tady i politické skupiny, které se bály, že kdyby třeba kandidovali samostatně nebo kdyby trošku víc zdůrazňovali jedinečnost těch jednotlivých kandidátů jako osobností, že by se prostě nedostali do těch funkcí politických a ti vytvářeli pravděpodobně ten tlak na toto. Ale opakuji znovu, že to nebyl zdaleka jediný důvod toho, že dneska jsme z té politiky trošku frustrovaní právě proto, že tam vidíme tolik praktiků, ale řekl bych praktiků v uvozovkách.
0: A vy jste ještě před revolucí v disentě presadzovali, pomenovali termín alebo spôsob boja proti establishmentu ako nepolitická politika. Snažili ste sa poraziť ten establishment nepolitickými aktivitami. Moc komunistická skončila, ale ja viem, že vy aj po

0: roku 1989 ste ešte niekoľkokrát povedali, že si za tým stojíte a že toto je možná cesta aj v demokracii. Skúste povedať niečo viac, pretože nepolitická politika je síce známy fenomén, ale čo sa za tým skrýva?
1: Predovšetkým bych měl říct, že ten pojem jsem nevymyslel já, ten užíval už Masaryk. Za druhé jsem ho použil kdysi dávno před pádem komunismu, jsem ho použil v nějaké eseji v uvozovkách a měl jsem tehdy na mysli to, že pevný mravní postoj, kdy někdo stojí za určitou pravdou a i riskuje lecos tím, že za ní stojí, že může mít v těch totalitních podmínkách větší sílu a vyzařovat jakousi větší energii a být pro tu moc nebezpečnější než v demokratických poměrech celý milion voličů. Že? Byla to tedy úvaha o politických eventuálních dosazích, jako ve smyslu dosahu nebo důsledcích postoje mravního. Jmenoval jsem jako příklad třeba Solženicyna, který nedělal nic jiného, než psal knihy, ale ty knihy měly tak velkou výbušnou sílu, jakou v demokratických poměrech málo která strana získá. V tom smyslu jsem tehdy o tom psal a pak to mělo jakýsi vývoj, pak to začalo být nadávkou, posmívali se nepolitické politice, no a ono to začalo proměňovat své významy, svůj obsah, ale v podstatě asi tím pojmem se myslí přesně to, o čem jsme mluvili před chvílí. Myslí se tím politika, která není pouhou technologií moci, která není pouhým kabinetním jednáním politických stran a jejich představitelů. Politika, která opravdu chce sloužit člověku. Politika, kde ti lidé, kteří v ní jsou, ručí svou bytostí za to, co říkají. Není to jenom všechno informace, která přiletí a odletí, ale je to pravda jaksi zaručovaná s tím, že vědí, že trvale riskují neúspěch. To patří k tomu ručení. Že? A samo sebou se tím myslí pravděpodobně i ten význam těch osobností, protože jedině konkrétní osoba může zase něco zaručovat. Tím se myslí i ten význam těch konkrétních osobností a to se oklikou vracíme zase k těm volebním systémům.
0: Len žiaľ, tie konkrétne osobnosti, tie osobnosti, ktoré stoja za to, aby si ich človek vážil, aby ich hľadal nie len na stránkach časopisov a čítal ich myšlienky, ale aby ich hľadal niekde aj v tej praktickej politike, tak tie sú väčšinou tým ostatným na smiech. A ten súčasný establishment sa tým ani netají. Dnes sa politik otvorene vysmeje do očí a opýta sa, prosím vás, aká pravda, aká láska.
1: Áno, je tomu tak a má to opäť asi vícero příčin. Ty nejhlubší a nejdůležitější příčiny jsou asi v celkovém soudobém civilizačním pohybu. Svět a lidský rod se ubírá dosti dvojsmyslným a nebezpečným světem. Světem, kde nejvyšší hodnotou je zisk a konzum. Světem, který právě se nedívá na to, co bude za 15 či 20 let, drancuje to bohatství, města se rozrůstají nekoncepčně, krajina mizí. Děje se mnoho nebezpečných věcí v této pravděpodobně první ateistické civilizaci, která se vyznačuje tím, že obepíná celou zeměkouli, tak s tím pravděpodobně souvisí i vůdčí postavení toho, co by se dalo nazvat manažerské pojetí politiky. Že politik je jakýsi organizátor, manipulátor s mocí, kterému posléze hodnoty jako pravda, či budoucnost, či vize, či koncepce připadají jako cosi směšného, co zasluhuje pouze posměch. Já, když někdy slyším posmívat se nebo čtu v novinách, jak se posmívají větě o pravdě a lásce, kterou jsem řekl někde na závěr nějakého projevu na náměstí v listopadu 89, když se tomu posmívají a posmívají se pravdo láskařům, tak mě vždycky napadne. A co tedy? Lež a nenávist?
0: Spomíname v tejto našej diskusii budúcnosť a víziu. Ako vidíte budúcnosť? Vy pôjde to týmto smerom? Ste optimista? Príde k nejakému samoučistnému procesu? Bude burlivý alebo bude pokojnejší?
1: Ja som kdysi napsal, že optimista je človek, ktorý si myslí, že všechno dobře dopadne. Já nevím, jak to dopadne, proto nejsem optimista. Pesimista je člověk, který naopak si je jist, že všechno špatně dopadne. Já nevím, jak to dopadne, proto nejsem ani pesimista. Já myslím, že to může dopadnout dobře i špatně. A ty dějiny jsou právě tím napínavé, že nás vždycky nějak překvapují něčím. A zdá se mi, že samozřejmě je myslitelné, že přijdou velké katastrofy a tváří v tvář těm katastrofám se lidstvo určitým způsobem vzpamatuje a začne myslet trošku jiným způsobem než tím, který je charakteristický pro tento civilizační pohyb. Ale může se stát i, že to lidstvo to pochopí dřív, než přijde velká katastrofa. To by byla ta optimistická varianta a to první ta pesimistická.
0: Já jsem počul už viackrát taký názor, že možno, že sme svedkami vrcholu alebo konca tej našej kultúry, ako sa nazýva židovsko-kresťanskej kultúry a že teraz úplne prirodzene sa zase to centrum diania, my si dodnes myslíme, že sme pupkom sveta, ale možno sa presunie na inú časť Zemegule a najmä tí, vraveli ste o ateistoch a najmä tí ľudia, ktorí predsa len ešte tej kresťanskej morálky a tých 10 božích prikázaní sa snažia dodržiavať a nie všetky a veľmi ich neplniť, tak tí tvrdia, že práve zrkadlom úpadku alebo konca každej civilizácie je ten morálny úpadok a že teda toto je dôkaz.
1: Ja som väčšinu svojho života nemiel pas a když som sa stal prezidentem, tak som dostal pas a dokonce som stal pred úkolem hodne cestovať, pretože šlo o to predstaviť naši zemi ako samostatnou, nezávislou. Ono to mnoha lidem ve svete splývalo, celý ten sovětský blok v jeden takovej mlhavý mrak. No a navštívil som možná 60 zemí a vždy znovu jsem si uvědomoval, nebo aspoň často jsem si uvědomoval v tom prostředí, když jsem dýchal tu atmosféru a mluvil s těmi lidmi, hlavně když jsem navštívil místa, kde nějak existovala ta prapůvodní kultura těch různých exotických zemí, tak jsem si vždycky znovu uvědomoval, jak pyšně my, to je západní civilizační okruh, jak pyšně jsme v dějinách i dodnes nakládali nebo nakládáme s těmi jinými kulturami, jinými tradicemi, jinými náboženstvími, prostě s lidmi jinými. Ono to neporozumění jedněch druhým, ono možná v dřívějších staletích zas až tolik nevadilo. Nicméně dnes, kdy všichni cestují a lítají a denně miliony lidí se přesouvají po celé zeměkouli a kdy vlastně je ta zeměkoule obalena jednou jedinou civilizací, dnes daleko víc přicházejí do styku ty různé kultury, různé národy, národnosti, kontinentální kultury a podobně. A znamená to, že se asi lidstvo vstupuje do jakéhosi multikulturního, multipolárního světa. Já si myslím, že opravdu to, co by mohlo zachránit lidstvo, je jakási duchovnost, jakási metafyzická jistota, jakási důvěra v mravní řád, jehož základní, nejzákladnější principy jsou ve všech náboženstvích stejné nebo podobné. Že? A hledat toto, přijmout to, pochopit to a odvozovat od toho teprve své počínání, to, myslím, je úkol na tato desetiletí nebo pro toto století. Vy jste se zmínil o tom Obamovi v celém světě a hlavně v Evropě je taková obamománie. Všichni jsou nekonečně šťastní a oslavují toto vítězství a tak. Já to chápu, protože jsem taky rád, že byl zvolen on. Trošku se obávám, že se časem ukáže, že lecos, co se snadno slíbí, se pak tíž plní. Ale o to nejde. Mluvím o tom proto, že jedním z důvodů toho celosvětového nadšení je možná i to, že si lidé z různých konců zeměkoule spojují toho Obamu právě s touto multikulturností, s vědomím té multipolárnosti světa a cítí, že to není povyšující se křesťanský běloch, že jo? Ale je to takový zvláštní mix.
0: Počujeme tu človečika, ktorý nám ešte nerozumie, ale určite vníma atmosféru a v zmysle toho príslovia starého psa novým kúskom nenaučíš, asi aj týmito slovami sa treba obracať, najmä na tých mladších. A tam je pre mňa zaujímavá jedna vec, že v tej explózii informácií, ktorá dnes je, my sme v našej generácii, pretože sa rátam tiež ešte za tú generáciu, ktorá žila dosť veľkú časť života pred tým rokom 89, my sme mali problém získať informácie. My sme boli po nich hladní a veľmi pracne sme ich hľadali a nachádzali. Súčasná generácia je zavalená informáciami a má problém z tých informácií si vybrať tú správnu. Mňa na jednej strane teší, že stretávam množstvo mladých ľudí, ktorí dokážu v tom množstve informácií siahnuť po tej správnej informácii. Evidentne idú často dobrou cestou, ale čo je pre mňa smutné, že málokedy dokážu nájsť tú vnútornú silu ubrániť sa tomu vonkajšiemu tlaku, ktorý sa z nich vysmieva, ktorý ich ponižuje, ktorý im naznačuje, že sú iní, lebo hľadajú niečo, čo nikoho predsa nezaujíma. Ako posilniť týchto ľudí? Ako im vysvetliť, že sú na dobrej ceste a že nie sú sami? Pretože v malých mestách, v menších mestách sú často sami a taká obec dodnes aj na Slovensku vie byť veľmi krutá k iným ľuďom.
1: Je asi strašne dôležité podporovať rozvoj té občanské společnosti. Tím pojmem se rozumí vícero věcí, ale jedna věc, která se tím rozumí, je taková ta iniciativa zdola, sdružování lidí, život spolkový, takové ty místní, lokální iniciativy, o kterých třeba o dvě města dál už nikdo neví, ale oni mají svůj étos, svoji energii, své výsledky. To já považuji za nesmírně důležité a čím bude ta občanská společnost pestřejší, pluralitnější, rozvinutější, tím větší je naděje, že si jedni všimnou druhých, vzájemně se podrží, pomohou si, bude vznikat mezi nimi určitá solidární síť.
0: Já jsem zhodou okolností právě včera byl svědkem jedné debaty, která naznačuje další problém, protože to, o čem hovoríte, vyžaduje aktivitu. Vyžaduje od každého jedného aktivitu, vlastní přístup, vlastní aktivitu a pohyb za tím, co jeho zaujímá. Ale pohyb. Včera sa tu po predstavení niekoľkí mladí herci bavili, keďže sme na divadelnom festivale, prejdime aj ku kultúre trocha, bavili na tému, či je mravné a či vôbec je správne pomenovávať tieto veci ako mravnými, že on sa živí seriálmi v nejakých komerčných televíziách, vystupuje v televízii a potom, keďže ho to vôbec nenapĺňa, keďže je z toho zničený, tak si ide urobiť dobré divadlo. A my sme boli včera svedkami dobrého divadla, ale, a čo ma teší, že si to zatiaľ uvedomujú tí ľudia, si uvedomujú, že v seriáloch nútia tých ostatných divákov k pohodlnosti, k tej neaktivite. Potom prídu do divadla urobiť dobré divadlo, sami seba nejak pookriať z tej zadubenosti seriálovej a zistia, že nemajú diváka. Lebo ten sedí pri seriáloch, pri televízii.
1: Áno, ja mám ten dojem, že problém není v tom, že je něco seriálem, ale v tom, že to je blbej seriál. Že? A vyskytují se vzácně, ale já vím i o docela dobrých seriálech.
0: Samozřejmě, ale žial bohu dnes merítkom, alebo teda a značkou toho seriálu.
1: Já vím dokonce o seriálu, který před takovými 30-40 lety byl naopak tím nejlepším a nejkulturnějším, co bylo možno potkat. To byl, jestli vzpomínáte, sága rodu Forsythů. Není o to, jestli to je seriál nebo není, ale oč běží je, aby se to nepodbízelo a aby se to nenechalo diktovat nějakým nejlevnějším vkusem a zase jsme zpátky u toho, co je nejvyšší hodnotou. Je-li nejvyšší hodnotou zisk té televize, no tak to je nejlepší cesta k tomu, aby upadala dál a dál a vlastně v posledku šířila obecnou nekulturnost, že...
0: Uvažujú správne a dá sa pomenovať to konanie tých mladých hercov, ktorí majú tzv. Chlebovky, ako oni tomu vravia v blbých seriáloch. Je od nich mravné prijať rolu blbého seriálu a potom čakať od divákov, aby prišli na dobré divadlo?
1: Je to prošířené, je to do isté míry srozumiteľné, pretože herec nemůže psát do šuplíku jako spisovatel nebo si to vydat v několika kopiích. Herec musí někde hrát, musí z něčeho žít. Nicméně jsou i tací, kteří, když je to blbý, tak to prostě nehrajou. Možná jich je menšina, ale jsou tací. A je třeba jim vyslovit uznání.
0: Viem, ako v Čechách, a mám pocit, že s tým nie je až taký problém, ale tiež je problém, ale podstatne menší ako u nás, je ešte v tom, že tu neexistuje odborná reflexia, odborná kritika a že akoby neexistovali autority, ktoré povedia, to je blbé a človek to uzná a hľadá argumenty a pýta sa, prečo je to blbé, lebo mu to povedala autorita. Ale tie autority tu nie sú. Tu nie sú autoritou divadelní kritici, tu nie sú autoritou výtvarní teoretici, tu gíč je povýšený na umenie a vystavuje sa v renomovaných galériách a zbierajú to známe osobnosti, ale bohužiaľ len z televíznej obrazovky a nie osobnosti. Čím to je, že nám chýba táto reflexia? Je to tým, že sa už bojíme povedať, že to je blbé, že nechceme povedať?
1: Já si nejsem jist tím, že opravdu chybí, nebo nevím, jak moc chybí, ale co mně připadá na tom nebezpečné a co může být i důvodem toho pocitu, že chybí, je taková jakási nepřehlednost toho kulturního dění. Dřív bývaly určitý body, o kterých jsme věděli, co tam můžeme očekávat. Chodili jsme tam, byla to jakási ohniska takového společenského sebeuvědomění, že která se posléze mohla tak či onak promítnout do a ovlivnit ten celkový společenský vývoj, ale prapůvodně to byly třeba menšinové ukazy. Ale vědělo se o nich, bylo to jakýmsi způsobem strukturované. Za první republiky byla kniha roku a vědělo se, kdo jsou nejzajímavější básnici nové generace a tak dále. Bylo to přehlednější. Ta moderní technika a ten civilizační vývoj způsobuje, že jako by to bylo málo přehledné. V Praze jsou desítky malých divadel, o nichž neví nikdo jiný než malá komunita 2-3 tisíc lidí, která do nich chodí. A já si nemyslím, že jsou všechna dobrá, jistě jsou mezi nimi dobrá i špatná, ale nemám o tom přehled, nebo teda mluvím za sebe, třeba někdo má, ale připadá mi to takové celé roztříštěné, rozdrobené, ale na druhé straně musím říct, že i když to nestíhám dostatečně sledovat, přesto tu a tam narazím na to, že věřím nějakému kritikovi a že dám na jeho soud.
0: Ale určite, len dokonca niektorí tí kritici sa objavujú aj v novinách, v denníkoch v Českej republike, Jiří Černý a podobne. Ale na Slovensku nie. Na Slovensku jednoducho tá mienkotvorná kritika sa z tých médií, ktoré si hovoria mienkotvorné, ako si vytratila. Celé sa to bulvarizuje a nenájdeme nič. Včera jedna moja priateľka, alebo predvčer 17. novembra, za okolností na pekný dátum, písala šéfredaktorovi Pravdy, čo žije zhodou okolností syn jedného z bývalých disidentov a vyčítala mu, že zrušili kultúrnu prílohu. A hovoria si mienkotvorné noviny. Tento istý pocit mám z verejnoprávnych médií. Na jednej strane ich chápem, lebo politici ich tlačia do toho, aby zarábali na reklame. Ak majú zarábať na reklame, musia sa chovať komerčne. Na druhej strane aj to, čo by malo ponúkať inú kultúru, tu na Slovensku ponúka minimálne. V Čechách ste zase na tom o niečom možno trochu lepšie.
1: Sú občas programy i v televízii, na ktorý sa človek s chutí podívá. Ja nejsem schopen nosiť všechen televízny program v hlavě a vědět, kdy se mám na co dívat, na který kanál, a taky nemám po večerech dostatek času. Nicméně náhodou, když tam putuju po těch kanálech, tak se mi to a tam stane, že tam je věc, která mě opravdu zaujme. Velmi často se později dozvím, že byla tvrdě probojována.
0: Milé dámy, vážení páni, pán prezident má za sebou naozaj dlhú cestu, pred sebou ešte bohatý program a viem, že sa zdravotne necíti veľmi dobre. A tak ako som na začiatku povedal, rád by som dal priestor aj vám. Takže pokiaľ máte záujem posledných 15 minút, ale nie varholovských, takých tých normálnych ľudských, človečenských, patrí vám. Tu vidím prvú ruku, nech sa páči.
2: Technická kvalita záznamu otázok z pléna bola nízka. A tak vám otázky divákov na besede s Václavom Havlom 22. novembra 2008 aspoň sprostredkujeme. Jeden z divákov sa pýtal: pán prezident, čo počúvate z muziky a čo vás v ostatnom čase na hudobnej scéne zaujalo?
1: Ja nejsem hudební znalec ani hudební odborník, ba dokonce si nejsem jist, jestli mám hudební sluch. Ale jedno umím, byť velmi třeba subjektivně, jedno umím rozpoznat, totiž hranici mezi nápaditou, zajímavou, dobrou muzikou a muzikou, která tu nemusela být. A je jedno, jestli to je tvrdý rock, nebo jestli to je jazz, nebo klasická hudba, nebo modernistická, nějaká minimalistická hudba. Doufám si tvrdit, že rozpoznám, kdy v tom je jakýsi náboj, jakási fantazie, kdy to má drive, jak se dnes říká, a kdy to je jenom taková vata, která se line všude, kam přijdete, v samoobsluhách, na záchodech, na nádražích se line taková pop, neurčitá hmota. A to právě je to, co je na druhé straně toho břehu, který vidím mezi jedním a druhým. Ale to jsou, prosím pěkně, mé subjektivní pocity a nepochybně, kdybych byl zkoušen odborníkem, tak bych byl často přistižen možná při tom, že něco odvozeného se mi líbí a něco originálního mě neosloví. Že?
2: Vážený pán prezident, dovolte mi položiť jednu otázku. Včera večer bol v Českej televízii diskusný večer, v ktorom sa hovorilo o zločinnosti komunistického režimu a tento fakt sa konfrontoval s legitímnosťou či nelegitímnosťou komunistickej strany Čiech a Moravy. Aký máte názor na túto tému po 19 rokoch?
1: Ja som náhodou, ne celý, ale väčší časť toho programu, o němž mluvíte, zhlédl a docela mě to zaujalo. O tom problému jako celku bych si neodvažoval mít teď projev, ale aspoň dvě malé poznámky. Tam v té debatě se narazilo na to, na co se často naráží. Proč nebyla krátce po revoluci zakázaná komunistická strana? Inu, to mělo své naprosto logické důvody. Taková byla prostě doba, taková byla atmosféra, že se těm komunistickým stranám dala šance, aby se proměnili. A funguje to v Polsku, v Maďarsku, v Německu, v různých zemích. U nás této šance nevyužili, neproměnili se. To je velmi smutné, ale je to fakt. Nezdá se mi, že této šance využili, ale tu šanci měli, tu šanci dostali. Někdy říkají, že já za to můžu, že se ta strana nezakázala po revoluci. No, my jsme věru po revoluci nezavedli nějakou diktaturu, kde by jeden člověk rozhodoval o tom, co se zakáže, co se nezakáže a zvlášť v takto složitém a citlivém případě. Nebyla jakási obecná vůle, nebyla na to atmosféra. Uvědomme si, že v každé rodině byl aspoň jeden člověk, co byl ve straně. Že ta společnost byla jako celek tím systémem tak jako obratně do toho zapletena, že možná cítila určitou zdrženlivost k takto radikálnímu kroku. Ale i v Polsku, kde naopak v každé rodině je jeden zavražděný, buď to komunisty nebo nacisty, i v tom Polsku dali té straně šanci. A ta strana se proměnila a je součástí normálního demokratického politického spektra. Také byl možná problém v tom, že ono se mluví o tom, proč nebyli souzeni a odsouzeni jednotliví pachatelé zla z éry komunismu. No, kdo je měl odsoudit? Tady nešlo 2000 soudců ze dne na den změnit, proměnit nebo vyměnit za jiné soudce, které jsme snad měli mít někde v rukávu připravené. To prostě zrcadlilo celkový stav té společnosti. To je téma, kterého se v té debatě, o níž mluvíte, také dotkli a které mě jakýmsi způsobem na tom zajímá a přemýšlím o tom, sám se ty otázky kladu. Někteří si myslí, že se má teď zakázat ta strana. Bude-li dostatek věcných, racionálních argumentů, tak by mě to nevadilo, že jo? Ale ono to není... Ono to není asi jednoduché, protože jestli si vzpomínáte v té debatě, když říkali panu Ransdorfovi, že jak může ta strana chtít revoluci a zároveň ctít ústavní pořádek, tak on řekl, že jsou různé druhy revoluce a že může být i revoluce v rámci ústavního pořádku. No, co na to říct? Vždyť my jsme kdysi také udělali revoluci v rámci ústavního pořádku.
2: Pán prezident, vy ste raz vo Švajčiarsku vyslovili krásnu vetu, ktorú som sa dlho snažil pochopiť. Povedali ste, svedomie je odraz večnosti v ľudskej duši. Mohli by ste túto svoju myšlienku rozviesť?
1: Především tú vetu, ktorú citujete, som asi neřekl jenom ve Švýcarsku, ale říkám i pořád a všude v rôznych obměnách. Jo. Ja som dokonce dávno za komunizmu ve svojich dopisech z vězení se nad tím tématem zamýšlel. A ať som přemýšlel, jak som přemýšlel vždycky nakonec, som se dopracoval k tomu, a teď to nebudu konkrétne rozvíjet, som se dopracoval k tomu, že mravní řád, reprezentovaný v našem nitru svědomím, má svůj metafyzický původ, metafyzické pozadí. To nemusí být striktně náboženský pozadí, ale prostě jakýmsi způsobem cítím, že všechno, co se stalo, se nemůže odestát. Nic z toho se tedy nemůže odestát. Že to tedy nějakým způsobem je a že všechno naše konání se zvláštním, tajemným způsobem v této paměti bytí, jak si to pro sebe nazývám, zhodnocuje. A to je snad všechno, co bych k tomu řekl.
2: Pán prezident, hovorili ste o tom, že komunistické strany sa nedokázali premeniť. Ja si myslím, že dokázali zmutovať. Dodnes komunisti oslovujú veľké množstvo ľudí.
1: Áno, to je pravda. A dokonce bych ja řekl, že ten, kdo byl nejakým vysokým nebo vyšším činitelem v komunistické strane a za komunizmu a nyní rychle dokázal dělat kariéru prostřednictvím jiné strany, o níž se domníval, že má tak nejblíž k té straně vedoucí. Takoví lidé opravdu cítím, jsou možná nebezpečnější než ti komunisté, kteří se ke své komunističnosti otevřeně hlásí.
0: Ja to možno ešte doplním, pán prezident, pretože mnohí vám, občianskému fóru, aj verejnosti proti násiliu po revolúcii vyčítali, že im chýba ten ťah na bránu a tá túžba pomoci. Teda, že mnohým hovorili, že neboli ochotní Fedor Gál, Peter Zajac prevziať zodpovednosť na svoje plecia a niesť tú politickú zodpovednosť vo výkonných funkciách. Nemôže to byť aj ten problém? Ja som nedávno vyslovil takú myšlienku, že možno keby nebol socializmus v Československu a trvala by po druhej svetovej vojne demokracia ďalej, že napriek tomu by sme v špičkách politiky počuli možno nie meno Biľak, ale určite meno Husák, meno Colotka, meno Štrougal, pretože to sú typické osobnosti, ktoré majú túžbu pomoci, ťah na bránu za akéhokoľvek režimu.
1: Ja si myslím, že chtít dosáhnout určité funkce není žádná hamba. Naopak, v jakési chvíli je to možná i svým způsobem povinnost. Když někdo zastává určitý názor, má jasnou vizi, jak něco změnit k lepšímu, nemůže zároveň říkat, ale já to dělat nebudu, to ať si dělá někdo jiný. Já jsem intelektuál a budu se na to koukat z dálky. Jsou i takové chvíle, kdy si člověk řekne musím. Samo usilování o moc tedy není nic tak hanebného. Spíš jde o to, proč o tu moc člověk usiluje. Jestli proto, že se chce mít dobře a chce rozkazovat jiným, a nebo z podobných důvodů, a nebo proto, že opravdu chce sloužit nějaké dobré ideji. Ono to je velmi těžké, protože všichni politici říkají, že slouží národu a lidu a bojují za dobrou, správnou věc. To říkají všichni. Jak teď rozlišit ty, u nich to je pravda, a ty, kteří jen tak kecají, že jo? To není úplně jednoduché. A naopak pro ty intelektuály není zase jednoduché se rozhodnout k tomu vstupu do té sféry skutečné politiky praktické, to znamená do té sféry moci. Já jsem to zažil na vlastní kůži, jak jsem se věčně rozpakoval, jestli mám nebo nemám kandidovat, a hlavně jsem to zažil, když jsem krátce po svém prvním zvolení, najednou jsme museli rychle měnit diplomatický sbor a bezpočet různých funkcí ve státní a veřejné správě, a nebyly tady záložní demokratické garnitury, kde by se vzali. A musel jsem přemlouvat různé básníky a zpěváky a sociology, aby šli do parlamentu nebo se stali velvyslanci, a vím, jak jim to bylo proti srsti a jaký jsem vlastně nátlak na ně musel dělat, a vím naopak u sebe, mám hluboké porozumění pro tu jejich nechuť. Ale myslím si, že bychom neměli obecně přijmout myšlenku, že chtít nějakou funkci, vstoupit do sféry moci, je předem a vždy hanebné. To není.

0: Pán prezident, ja by som rád predostrel jeden fakt. Hovorí sa, že intelektuálov je asi 10% v spoločnosti. Táto diskusia mala byť o úlohe intelektuálov v politike. Podľa mňa je politika masový produkt. Aká je teda úloha intelektuála v politike voči spoločenstvu, voči tým 90% neintelektuálov? Aká by mala byť v ideálnom prípade?
1: Především bych neřekl, že se svět dělí nějak zřetelně, viditelně na intelektuály a neintelektuály. Kdybychom brali své přátelé a známé jednoho po druhém, tak bychom zjišťovali, jak těžko je, tak to můžeme zařadit, protože někdo nám připadá jako typický intelektuál, někdo jako trochu intelektuál. Já bych tedy byl opatrný v tom. Nicméně, mluvíme-li o roli intelektuála v politice, pak mluvíme o člověku a tím se ke konci dostáváme k tomu, co bylo na začátku. Pak mluvíme o člověku, který si možná víc než ostatní uvědomuje hlubší souvislosti jevů, který o nich je schopen přemýšlet z nadhledu, z odstupu, nebrat všechno automaticky, zamýšlet se nad tím. To nemusí být člověk, který má 3 vysoké školy a 5 doktorátů. Ono to s tím vzděláním tak úplně svázáno být nemusí. No a takovýto vnímavý člověk, pakliže toho považujeme za intelektuála, ten může vzejít odkudkoliv. A tady nepochybně sedí mezi námi aspoň jeden člověk, kterého lze považovat za intelektuála a který se neštítí politiky. Doufejme, že tady aspoň jeden takový je.
2: Milí priatelia, to bola posledná nahlas položená otázka a posledná nahlas položená odpoveď. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem veľmi pekne vám, pán prezident, že ste si našli cestu prísť do Zvolena. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.